0: To byla klavírní svita C-dur spolu s jigou G-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltra hrál Christian Bezaidenhout.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudební obětinu cyklus kánonů a ričerkarů zakončený triovou sonátou vytvořil Johann Sebastian Bach na téma, kterému roku 1747 zadal pruský král Friedrich II. Při návštěvě královského dvora v Postupimi na toto téma improvizoval tříhlasou fugu a přibližně o dva měsíce později vydal celý cyklus tiskem a s věnováním jej zaslal králi. Hudební obětina nebyla určena jako celek ke koncertnímu provozování, ale představuje spíše mimořádnou přehlídku kontrapunktických technik a možností, které Bach dokázal z komplikovaného královského tématu vytěžit. Téma samotné obsahuje několik typických expresivních barokních figur. Vzestup od prvního k šestému stupni, sestupný skok zmenšené septimy a chromatický sestup. Nevíme však s jistotou, zda byl Friedrich II. Také jeho skutečným autorem. Kontrapunktickým vrcholem celého cyklu je šestihlasý ričerkar zapsaný v partituře bez určení nástrojového obsazení. Poslechneme si jej v provedení členů souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala.

Dozněl Richard Carr pro 6 hlasů z cyklu Hudební obětina Johanna Sebastiana Bacha v provedení členů souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala. Mozartovy klavírní koncerty z vídeňského období patří k tomu nejoriginálnějšímu z jeho tvorby. Mimořádnou roli v nich hraje Mozartovo umění instrumentace s individuálními rolemi dechových nástrojů. Orchestr vůči klavíru není pouhým doprovodným tělesem, ale vytváří s ním souhru podobně jako v komorní hudbě. Koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C-moll lze považovat nejen za jedno z nejoriginálnějších děl svého druhu, ale i za jeden z vrcholů Mozartovy tvorby. Pro Mozarta je charakteristické, že originalita a modernost jeho hudební řeči jsou často provázány s inspirací hudbou vrcholného baroka. Hlavním tématem první věty je namísto obvyklé periodicky členěné melodie 13-taktové harmonicky nejednoznačné chromatické téma, v němž postupně zazní všech 12 tónů chromatické stupnice. Svou chromatičností, nepravidelnou stavbou a výraznými intervalovými skoky připomíná spíše barokní kontrapunktické téma než obvyklé hlavní téma sonátové věty a svým charakterem může připomenout také královské téma z Bachovy hudební obětiny. Tento neobvyklý tematický materiál zároveň otevírá mimořádné možnosti harmonického zpracování, kterých Mozart využívá v maximální míře. Jestli se zde skutečně inspiroval Bachovou hudební obětinou, však nelze doložit. Koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C-moll přednese na kopii klavíru Antona Waltera Ronald Brautigam, orchestr Kölner Akademie řídí Michael Alexander Willens.

0: Vyslechli jsme koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Solistou byl Ronald Brautigam, orchestr Kölner Akademie řídil Michael Alexander Willens.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Po přesídlení do Vídně Wolfgang Amadeus Mozart navázal kontakty s baronem Gottfriedem van Swietenem, nadšeným hudebním amatérem a neúnavným propagátorem hudby Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Mozart van Swietena pravidelně navštěvoval, jak o tom píše v dopise otci z 10. dubna 1782. Chodívám každou neděli ve 12 hodin k baronu van Swietenu.

a patří k vrcholům jeho chrámové tvorby. Mše ale bohužel zůstala torzem. Mozart dokončil Kyrie a Gloria, z Kréda zanechal dvě části a dochovaly se také Sanctus Benedictus a Osana. Zbývající části Kréda a celé Agnus Dei chybějí. Mše C-mol je proto dnes nejčastěji uváděna v podobě, která rekonstruuje neúplné dochované části, ale chybějící části mše nedoplňuje. Nová nahrávka, která za malou chvíli zazní na závěr našeho bloku, přináší pokus o doplnění Mozartova torza do textově kompletní podoby. Tuto verzi vytvořil dirigent, varhaník a muzikolog Luca Guglielmi s využitím dochované Mozartovy hudby. Crucifixus a et resurrexit vycházejí z árie Trale oscure ombre funeste z kantáty Davide Penitente et in spiritum sanctum z fragmentu alternativního kréda ke mši C-dur Kechlův seznam 337. Agnus Dei využívá hudbu s Kyrie mše C-mol spolu s Mozartovým solfegem číslo 2 a závěrečné Donanoby s Pácem zkomponoval Guglielmi na základě Mozartových skic. Celou verzi následně revidoval Jordi Savall. Mši C-mol vyslechneme v tomto obsazení. Giulia Bolcato a Eleonor Martinez soprán, Marianne Beate Kieland mezzosoprán, David Fischer tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya a Orchestre Le Concert de Nation řídí Jordi Savall.

0: Dozněla mše C-moll Wolfganga Amadea Mozarta v nově zkompletované verzi Luky Guglielmiho. Jejími interprety byly Giulia Bolcato a Eleonor Martinez soprán, Marianne Beate Kieland mezzosoprán, David Fischer tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya a orchestr Le Concert de Nation řídil Jordi Savall. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní pořad věnovaný hudbě mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Romantismus a fuga jsou zdánlivě dva odlišné pojmy a mnohého z nás i napadne, že se vlastně vzájemně vylučují. Rozevlátý romantik touží po volnosti, nechce být nikým a ničím spoután nebo omezován. A fuga, to je přece forma limitovaná řadou pravidel a příkazů. Ale ono to tak docela není, protože fuga má již sama v sobě zakódovánu možnost neustálého vývoje a rozvoje melodického proudu a jeho modifikací. Řečeno slovy Theodora Adorna.
1: Provázanost kontrapunktu je tak silná, že vzájemný poměr jednotlivých hlasů a rozvoj jejich vztahů ustavuje formu už od času Johanna Sebastiana Bacha. Jehož fugová forma ozřejmila všemocnost kontrapunktických postupů.
0: Viděli jsme, jak třeba Mozart nebo Beethoven přenesli barokní princip fugy do zcela jiných souvislostí a přizpůsobili si jej obrazu svému. U skladatelů pozdějšího období zvaného romantismus je to podobné. První z řady těch, s nimiž se dnes chceme setkat, bylo Zázračné dítě. V 17 letech napsal bravurní předehru k Shakespeareově Snu noci svatojánské, ve 20 udivil hudební svět nejen svým uměním dirigentským, ale zejména dílem, které uvedl Bachovo oratorium Matoušovi Pašije, které se po mnoha letech dožili svého doslova zmrtvých stání.
1: A zde prosím o malé zastavení, protože ta obnovená premiéra Bachova díla nebyla tak úplně jednoduchá. Felix Mendelssohn Bartholdy, to je ono Zázračné dítě, a to posluchači samozřejmě poznali, si partituru Bachových paší vyprosil jako novoroční dárek už jako 14-letý mladík. A můžeme-li věřit dobovým pramenům, do této partitury se zamiloval. V době svých studií v Berlíně začal usilovat o provedení, což naráželo na značný odpor v hudebních kruzích. Ty tehdy totiž odmítali barokovou, tehdy posměšně nazývanou parukovou hudbu. Premiéra byla slavná a nejen Matoušovi Pašije, ale i další Bachova oratoria byla znovu vzkříšena.
0: Skladatelský vývoj Mendelssohnův nebyl jednoznačný. Patrně díky znalosti a obdivu k dílu Bachovu, tenhle křehký, senzitivní melodik obrací svou pozornost na fugu, a to jak ve svých dvou oratoriích, v melancholickém smyčcovém kvartetu opus 81, jakémsi nekrologu za svou milovanou sestru, i v oproštěných, pokorně meditativních varhaních sonátách.

I ten nejrozevlátější z rozevlátých, Franz Liszt, se několikrát mohutně rozmáchne ve fugovém proudu. Složí poklonu Johannu Sebastianovi ve své rozsáhlé, rapsodicky formované fúze, jejíž téma je kryptogramem jména BACH, tedy Bach. I v symfonicky cítěné klavírní sonátě H-moll je fuga s tématem, rozprostřeným takřka do dvou oktáv. Poslechněme si alespoň její expozici.

Zcela jinak vyzní fuga v Listově Faustovské symfonii. Ostře řezané sarkasticky ironické téma zde personifikuje jízlivého a jedovatého Mefistofela.

Další bouřlivák první poloviny minulého století, Hector Berlioz, zasadí fugu do části své fantastické symfonie, zvané Sabat čarodejnic. Ale využije fugu i naprosto odlišně. Ve strohé, úsporně koncipované větě svého requiem, kterou celé svěřuje pouze samotnému sboru.

0: Dalším skladatelem, jehož díla bychom se dnes chtěli dotknout, je mistr polyfonik, varhaník a skladatel César Franck. Mimochodem žák našeho Antonína Reichy, který svým dílem zasáhl výrazným způsobem do vývoje fugy. A k němuž se snad jednou vrátíme.
1: César Franck byl člověk více než skromný. Dlouhá léta byl varhaníkem v pařížském chrámu svaté Klotildy, později byl jmenován profesorem pařížské konzervatoře. Říká se, že své jmenování přijal se slovy, že se ani netroufal o toto místo ucházet.
0: Z jeho nepříliš rozsáhlého, za to hluboce obsažného díla vybíráme část z proslulého klavírního triptychu Preludium, chorál a fuga. Již svým titulem navazuje vědomě na tradici barokní cyklické sestavy. Její jednotlivé části jsou vnitřně obsahově skloubeny. Fuga sama patří do skupiny fug takzvaných chorálních, protože zpracovává vedle svého základního tématu právě ten chorál, který je jakýmsi ústředním motivem celého triptychu.

V témže roce, kdy Frank dokončil své dílo, jiný varhaník, tentokrát člen vídeňské dvorní kapely a profesor vídeňské konzervatoře, Anton Bruckner, prožívá slavný životní okamžik, premiéru své slavné 7. symfonie, která se stala jednou z nejproslulejších ze všech jeho 9. 5. symfonie, stojící tak trochu ve stínu 7., se vyznačuje, jako všechny zralé Brucknerovy symfonie, mohutnou architekturou a hluboce promyšlenou obsahovostí. Její finální větu tvoří široce založená fuga, vyrůstající z energického tématu, pro něž je typický pregnantní rytmus a neúprosné oktávové kroky.

Brucknerovým současníkem, ale také, zejména pokud jde o vztah k Richardu Wagnerovi, myšlenkovým oponentem byl Johannes Brahms. Přesvědčením ryzí romantik, hluboce citově založený, autor vřelé až vroucně vášnivé melodiky a přitom neuvěřitelně ukázněný architekt, který však nikdy nepůsobí dojmem akademicky chladné konstrukce. Tento důstojný dědic klasicky čisté sonátové formy pochopitelně mnohdy sáhne pro dořečení a obsahové završení skladby po formě fugy. Je to například v jeho známých klavírních variacích na Händlovo téma opus 24 z roku 1862.

A ještě než se rozloučíme s romantickou fugou, musíme připomenout skladatele, který vlastně zasahuje už do našeho století, neboť zemřel v době první světové války v roce 1916. Je to Max Reger, odchovanec Hugo Riemanna, proslulý profesor skladby v Mnichově a v Lipsku. Znamenitý polyfonik navázal svým dílem právě na stavbu brámsovskou, kterou cílevědomě spojuje s důsledným principem bachovským. Jeho díla se vyznačují bohatou figurativností, svéráznou košatou harmonií, často komplikovanou, ale přísně logickou a přehlednou rytmickou strukturou. Dejme tedy slovo poslednímu z romantických polyfoniků, Maxu Regrovi, a poslechněme si závěr jeho variací na Beethovenovo téma.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, mše H-moll, část Gloria in Excelsis Deo. Nové Bachovo Collegium Musicum řídí Peter Schreier.

Jako své opus 1 zkomponoval Robert Schumann mimořádně zajímavou kompozici Variace Abegg. Prý byly inspirované dívkou Metou Abegg. Schumann vytvořil z písmen jejího jména téma A, B, E, G, G. Aby neprozradil tajemství své inspirace, skladbu věnoval neexistující komtese Pauline von Abegg. My vám nyní toto Schumannovo první klavírní dílo, Variace Abegg, předkládáme v nahrávce Vladimíra Aškenázyho.

červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezní menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po Německu a Rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je lecos svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci.
1: Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do mollové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a Sira Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Klasika na dosah
0: na stanici Český rozhlas D-dur.
1: A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chent.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lully mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lully skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lullyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních solistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovy komorní solisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů.
1: Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Wolfgang Amadeus Mozart, arie Hraběnky z druhého dějství opery Figarova Svatba. Zpívá René Fleming, londýnský symfonický orchestr řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Do 8 sešitů po 6 kusech umístil německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy své písně beze slov, které komponoval v průběhu 16 let a zachycují tak de facto jeho skladatelský vývoj na malé klavírní formě. Velký německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking teď pro nás otevře sešit číslo 5 a zahraje píseň beze slov číslo 1 G-dur.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

Jednou z nejslavnějších operních předeher všech dob zůstává dodnes ta, která v roce 1821 otevřela operu Čarostřelec 25-letého německého skladatele Karla Marie von Webera. Právě tento okamžik pak mnozí muzikologové označují za počátek hudebního romantismu v hudbě. To vše, co Weber dokázal vložit do partitury opery, od pohádkových a strašidelných motivů přes vykreslení přírody i rozmanitých lidských charakterů, to vše najdeme i v barevné předehře, včetně slavného a pro hráče mimořádně obtížného souzvuku lesních rohů. Tak prosím, předehra k první romantické opeře vůbec v podání Filharmonie Orchestra a Wolfganga Zavališe.

Johann Nepomuk Huml, bratislavský, tehdy tedy prešpurský rodák, současník a přítel Beethovena, oslavovaný klavírista, skladatel i pedagog a autor ceněné klavírní školy, dirigent. Také muž obchodního ducha, který se postaral o lepší podmínky a ochranu autorských práv pro skladatele při vydávání děl. Nás ale samozřejmě Huml zajímá jako skladatel, mimo jiné autor 7 klavírních koncertů. V tomto případě koncertu číslo 3 a-moll, z něhož vybíráme výjimečnou volnou větu. Je totiž instrumentována pouze pro lesní rohy, violončela a basy. Otevře jí nádherný zpěv lesních rohů, následovaný nebesky krásným klavírním sólem. Stephen Hoch, anglický komorní orchestr, Bryden Thompson.

Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoánovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfonica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Přijměte pozvání do opery Wolfganga Amadea Mozarta, v níž na libreto Lorenza da Ponte zpracoval příběh o zkoušce stálosti či věrnosti žen, sester Dorabelli a Fiordi Ligi. Ano, jde o komickou operu Così fan tutte, takové jsou všechny. Wolfgang Hildesheimer o ní řekl, v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství Unaura Morosa, Vánek lásky. Když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, druhá část z Fantastické symfonie, na plese, orchestr revoluční a romantický, řídí Sir John Eliot Gardiner.

O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Messier de Saint-Colombe byl proslulým francouzským barokním skladatelem a vynikajícím hráčem, ba virtuózem na violu da gamba. Řekněme barokní violončelo se 6 či 7 strunami a pražci na hmatníku. Mimochodem právě Saint-Colombe ve Francii přidal onu 7. strunu. Je to tajuplná postava, víme o něm velmi málo. Učil dalšího skvělého gambistu Maréna Maréze, neměl ambice dostat se ke dvoru, žil v ústraní, staral se o 2 dcery, jež obě učil hrát na gambu. Ostatně leccos je naznačeno ve filmu Všechna jitra světa, právě o tomto hudebníkovi. Hlas gamby, který ve filmu zní, ovšem rozezvučel světově proslulý katalánský gambista Jordi Savall. A jeho hru Saint-Colombovy hudby teď necháme znít i my. Courant pro solovou violu da gamba.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Edvard Grieg, Peer Gynt v jeskyni krále hor. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Hannu Lintu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi tóny nejproslulejšího maďarského skladatele 20. století, také vynikajícího klavíristy a hudebního vědce Bély Bartóka, takového maďarského Leoše Janáčka. Také sbíral lidové písně a nechával se jimi inspirovat ve své tvorbě. Také nesmírně originální hudba, jako je ta Janáčková. Bartók žil od roku 1940 v americkém exilu, pouhých 5 let do své smrti. A mezi pozoruhodnými díly, která zde napsal, je i koncert pro orchestr. 5větá kompozice, zřejmě Bartókova posluchačsky nejvstřícnější. Skladatel zvažoval název Rapsodie, ale vzhledem k tomu, jak exponuje různé nástroje i skupiny nástrojů, zdál se mu koncert pro orchestr přiléhavější. 4. věta se jmenuje Intermezzo interrotto, přerušované intermezzo, a je velmi dobře slyšet proč. Zajímavé jsou také názvuky Lehárovy operety Veselá vdova, respektive Šostakovičovy Leningradské symfonie, protože parodovaný motiv je takřka totožný. 4. větu Bartókova koncertu pro orchestr hraje Česká filharmonie, zařízení Karla Ančerla.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

V žádné české komické opeře 19. století nesmí chybět vedle komické postavy také mladá láska, často bojující o svou existenci. Modelový příklad. Prodaná nevěsta, vesnický dohazovač Kesal, jak popukání a Jeník s Mařenkou, mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabý Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství, ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

který nezná hranice, a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Francesca Mancciniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Tomase Tallise, Luise Spohra, Zoltána Kodáje, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Pietra Locatelliho a Vítězslava Nováka.

Americký soubor Musica Pacifica dohrál sonátu číslo 14 G-moll pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo Francesca Manciniho. Vlastně dost podobné obsazení jako předchozí sonáta má klarinetový kvintet a dur Wolfganga Amadea Mozarta, jeden dechový nástroj a smyčce. Obě díla od sebe dělí pouhých 65 let a je až s podivem, jak se hudba za tu dobu proměnila. Mozartův klarinetový kvintet a dur hraje Consortium Classicum.

0: Soubor Consortium Classicum dohrál kvintet pro klarinet a smyčce A dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D dur.
0: Za další skladbou se musíme vypravit do Anglie přibližně do poloviny 16. století. Budeme poslouchat jedno z nejrozměrnějších a také nejslavnějších motet Thomase Tallise, šestihlasé Gaude Gloriosa. Zpívá sbor The Tallis Scholars, řídí Peter Phillips.

Doznělo moteto Gaude Gloriosa anglického renesančního skladatele Thomase Tallise. Sbor The Tallis Scholars řídil Peter Phillips. Na stanici D-dur teď bude znít hudba německého skladatele, dirigenta a houslového virtuóza první poloviny 19. století Luise Spohra. Z jeho 18 houslových koncertů nás čeká v pořadí 11. v tónině G-dur. Hrát nám bude nizozemská houslistka Simone Lamsma. Doprovázet bude orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä. Řídí Patrik Galois.

0: Nizozemská houslistka Simone Lamsma dohrála koncert pro housle a orchestr číslo 11 G-dur Luise Spohra. Orchestr Symfonia Finlandia Jyväskylä řídil Patrik Galoá.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A na stanici D-dur nás teď čekají slavné tance z Galanty Zoltána Kodáje. Kodáj byl společně s Bélou Bartókem vášnivým sběratelem lidových písní a tanců, a to nejen maďarských, ale i rumunských nebo slovenských. To je případ i tanců z Galanty. Galanta je 15-tisícové městečko na středním Slovensku, kousek od Trnavy. Tance si poslechneme v úpravě cymbálové muziky České filharmonie.

podání cymbálové muziky České filharmonie jsme slyšeli tance z Galanty Zoltána Kodáje. Posloucháte stanici D-dur, vaším průvodcem ve vysílání je stále Krištof Spirit. Po Zoltánu Kodájovi se přímo nabízí zařadit hudbu Leoše Janáčka. Inspirace lidovou hudbou provázela Janáčka po celý život. V klavírním díle se projevila v cyklu Po zarostlém chodníčku. První část tohoto cyklu nám zahraje britsko-australský klavírista Stefan Hugh.

Britsko-australský klavírista Stefan Hugh dohrál první část klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. S následujícími dvěma autory se vrátíme do romantismu, do druhé poloviny 19. století. Nejprve německý romantismus v podání Karla Reinekeho. Mimochodem Janáčkova učitele z Lipska. Z Reinekeho díla si dnes poslechneme jeho první symfonii A-dur z roku 1858. Bernský symfonický orchestr řídí Johannes Mesus.

0: Tak to byl výlet do německého romantismu. Poslouchali jsme symfonii číslo 1 A-dur Karla Reinekeho. Bernský symfonický orchestr řídil Johannes Mesus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tím druhým romantikem bude Antonín Dvořák a opět inspirace lidovou hudbou. Moravské dvojzpěvy začal Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jehož rodině působil několik let jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na nichž zpívali písně nebo dvojzpěvy. Neff tehdy doporučil Dvořákovi slavnou

Poslouchali jsme moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Zpívali Bambiny di Praga, na klavír hrála Ludmila Čermáková, řídil Bohumil Kulínský. Za další hudbou na stanici D-dur míříme do Itálie první poloviny 18. století. Pietro Locatelli je často označován jako největší houslový virtuos barokní éry. V romantismu se dokonce vžil termín Paganini 18. století. Z Locatelliho díla si poslechneme Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll. Hrají Reglan Baroque Players, řídí Elizabeth Walfisch.

0: Tak to bylo Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll Pietra Locatelliho. Hráli Reglan Baroque Players, řídila Elizabeth Walfisch.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit české hudbě, konkrétně Vítězslavu Novákovi. Symfonická báseň Toman a lesní pana patří mezi nejambicióznější skladatelova symfonická díla. Inspirace vychází ze stejnojmenné balady Františka Ladislava Čelakovského. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Jakub Hruša.

Dozněly závěrečné tóny symfonické básně Toman a lesní pana Vítězslava Nováka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Jakub Hruša. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

Užijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání jsem vybral díla například Wilhelma Friedmana Bacha, Morise Ravela, Manuela Marie Ponseho, Georga Filipa Telemana, Roberta Schumana, Josefa Haydna, Jeana Sibelia a Johanna Strause. V úvodu vysílání si poslechneme koncert pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Wilhelma Friedmana Bacha, nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha. Hrají Christian Gurtner a orchestr Vídeňské akademie. Řídí Martin Haselbeck.

V podání flétnisty Christiana Gurtnera a orchestru Vídeňské akademie jsme slyšeli koncert pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Wilhelma Friedmana Bacha. Řídil Martin Haselbeck.

Následující balet na náměty pohádek Má matka husa zkomponoval původně Boris Ravel jako pětivětou čtyřruční svitu pro děti slavného sochaře Cypriána Godebského. To bylo v roce 1910. Hned o rok později Ravel dílo rozšířil na 11 částí a vznikl tak půlhodinový balet. Bostonský symfonický orchestr řídí Bernard Haitink.

0: dozněl balet na náměty pohádek s názvem Má matka husa Maurice Ravela. Bostonský symfonický orchestr řídil Bernard Haitink.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A míříme do Mexika první poloviny 20. století za otcem klasické hudby Mexika, za skladatelem a klavíristou Manuelem Mario Poncem. Kromě klavírních skladeb zkomponoval řadu děl pro kytaru, která se velice brzy stala populární. Koncert pro kytaru a orchestr zahrají Vladislav Bláha a Státní filharmonie Brno. Řídí Petr Altrichter.

Na stanici D-dur teď dozněl koncert pro kytaru a orchestr Manuela Marii Ponseho. Hráli Vladislav Bláha a Státní filharmonie Brno. Řídil Petr Altrichter. Skladatelský odkaz německého barokního skladatele Georga Filipa Telemana je vpravdě úctyhodný. Dochovalo se více jak 3000 děl, a to všech možných žánrů a pro nejrůznější nástrojová seskupení. Nás teď čeká overtura pro Milostný hoboj, dvoje housle, violu a basso continuo E-dur. Hraje německý soubor Musica Alta Ripa.

0: Soubor Muzika alta ripa dohrál overtyru pro milostný hoboj, dvoje housle, violu a basso continuo e-dur Georga Filipa Telemana.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. U mikrofonu je Krištof Spirit. Skicu ke druhé symfonii C-dur, opus 61, vytvořil Robert Schumann za necelé 3 týdny, během prosince roku 1845. Většinu následujícího roku pak strávil její instrumentací, neboť skladatelé trápili deprese, zvonění v uších a celkově špatné zdraví. Symfonie je dílem zlomovým v Schumannově tvorbě. Zde poprvé totiž začal komponovat bez používání klavíru. Symfonii číslo 2 C-dur uslyšíme v podání Drážďanské štátskapele. Řídí Wolfgang Sawallisch.

0: Poslouchali jsme symfonii číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Drážďanskou štátskapele řídil Wolfgang Sawallisch.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V roce 1761 se hrabě Karel Josef Morcín dostal do finančních potíží a musel rozpustit svoji zámeckou kapelu a také propustit kapelníka, 29-letého Josefa Haydna. Zároveň už se v té době o Haydnovi vědělo, že je vynikajícím hudebníkem, a proto bez zaměstnání nezůstal dlouho. Ještě v témže roce nastoupil do služeb věhlasného a bohatého rodu Esterházyů. Následující dvojkoncert pro varhany, housle a smyčcový orchestr pochází z prvních esterházyovských let. Koncert se někdy uvádí na varhany, ale někdy též na čembalo. My si poslechneme varhanní verzi. Na varhany bude hrát Martin Haselbeck, na housle Annegret Diedrichsen. Spolu s nimi Divertimento Salzburg.

0: Dozněl dvojkoncert pro varhany, housle a smyčcový orchestr F-dur Josefa Haydna. Hráli Martin Haselbeck na varhany, Annegret Diedrichsen na housle a orchestr Divertimento Salzburg.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A čeká nás rozsáhlé vokálně-instrumentální dílo finského pozdního romantika Jana Sibelia. Pětivěté symfonické plátno s názvem Kullervo, opus 7, je jedním z prvních, které zaznamenaly silný ohlas a jeho autor se stal všeobecně známým. Nejčastěji se dílo označuje jako symfonická báseň. Sám Sibelius ale o něm často mluvil jako o symfonii, tedy bychom mohli teoreticky říct, že se jedná o nultou Sibeliovu symfonii. Námět čerpá z finského národního eposu Kalevala, konkrétně vypráví příběh tragického hrdiny Kullerva. Sola zpívají Helja Angervo, soprán, a Jorma Hinnien, bariton. Dále zpívá mužský sbor Helsinské univerzity. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Paavo Berglund.

0: Báseň o pěti částech, Kullervo, opus 7, Jeana Sibelia. Sóla zpívali Helja Angervo, soprán, a Jorma Hynien, bariton. Dále zpíval mužský sbor Helsinské univerzity. Hrál symfonický orchestr Finského rozhlasu, řídil Paavo Berglund.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit hudbě králi valčíku Johanu Štrauzovi mladšímu. Vídeňští filharmonikové nám zahrají valčík s názvem Akcelerace opus 234, řídí Josef Krips.

0: Akcelerace je název valčíku Johanna Strause mladšího, jehož poslední tóny právě dozněly. Vídeňské filharmoniky řídil Josef Krips. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Vincenzo Bellini byl o 9 let mladším současníkem Gioacchina Rossiniho a za svůj 34-letý život se díky 10 operám postavil po bok oslabovaného mistra. Zprvu se také Rossinim inspiroval, ale od svých 26 let a opery Pirát, která byla psána na první objednávku z milánské La Scaly, rozvíjel svůj vlastní styl. Pro něj jsou nejtypičtější široce klenuté árie, postavené na několika taktových motivech. Rumunská sopranistka Angela Georgiou je teď hlavní ženskou hrdinkou Imogenou v árii ze závěru druhého dějství opery Pirát Vincenza Belliniho. Královský filharmonický orchestr diriguje Marco Armeliato.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv, nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Riccardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioachina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasí, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Vážení posluchači rozhlasové stanice D-dur, rádi bychom vás pozvali na koncert Klasická Praha, který se bude konat 19. září od 19 hodin v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí. V solovém recitálu na klavíru bude hrát Jan Novák a zazní skladby Friderika Chopina, Sergeja Rachmaninova, Emanuela Chabriera, Alexandra Skriabina a Evgenie Kysina. Budeme se s vámi těšit na viděnou.
1: Antonio Salieri, Sinfonia z divadelního divertimenta. Prague Sinfonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefira Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

Così fan tutte ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordi Ligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordi Ligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come Scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jehož službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké H, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Dnes to zní téměř neuvěřitelně, ale italský barokní mistr Antonio Vivaldi, kněz, pedagog, houslista, skladatel, zkomponoval 500 koncertů. Nejslavnější z nich jsou ty ze čtveraročních dob. 4 koncerty ze souboru 12 koncertů. Tyto 4 mají jasný program. Každý koncert byl doplněn vysvětlujícím sonetem. Možná, že je napsal samotný Vivaldi. Rozhodně je ale podepsán pod jejich hudbou, ergo nejčastěji nahrávanými a provozovanými koncerty všech dob. Jaro, léto, podzim, zima. Ze zimy teď vybíráme 3. větu, popisující prý divokou radost sklouzání po jiskřivém ledu i z poslechu meluzíny. Slavné to tóny hrají virtuózy di Praga s Oldřichem Vlčkem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johannes Brahms a klavírní verze jeho uherského tance číslo 3 hraje Jevgenij Kysin.

Jean-Philippe Rameau, árie Zimy z třetího dějství opery Les Indes Galantes. Zpívá Patricia Pettibon, hrají Le Folie Françoise, řídí Francis Cohen a Kenny.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance, je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tanna a London Classical Players.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch 7 klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami, o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4., naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv BACH, Bach, nebo Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

Georg Friedrich Händel, Alleluja z oratoria Mesiáš. Sbor a The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Chopinovské miniatury znějí jakoby nic, ale ve většině případů se jedná o vybroušené a mimořádně náročné kousky. Proto se k ním tak rádi vracejí i největší mistři klavíru. Například nyní je u něj Ivan Klánský a přednese mazurku pro klavír cis-moll Friderika Chopina.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Josef Fuchs, árie z opery Eneas v Elysiu. Solisty a London Barok řídí Charles Medlem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Slavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

Francouzský trumpetista Maurice André byl už za svého života, který se uzavřel v roce 2012, označován za jednoho z největších trumpetistů 20. století. A to začínal jako horník a v hudbě to byl samouk. Přes vojenskou kapelu došel až na pařížskou konzervatoř. Maurice André se díky svému fenomenálnímu mistrovství stal legendou ještě za života. Kromě klasické hudby hrál úžasně jazz, folk, chanson, prosadil trubku jako žádaný sólový nástroj a významně rozšířil její repertoár o předklasická díla, mnohdy nesmírně technicky náročná. Jak známo, v 60. letech se u nás podílel na nahrávce braniborských koncertů s Milanem Munzlingerem. A v barokní hudbě si teď Andrého trubku poslechneme i my. Třetí věta, Allegro, ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur anglického mistra Henryho Purcella. Akademii svatého Martina vede Neville Marriner.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.

Veleúspěšnou operní kariéru Giuseppa Verdiho lemují dvě jeho jediné komické opery. Na začátku to byla prvotina Jeden den králem, která propadla a Verdi kvůli tomu dokonce uvažoval o tom, že přestane komponovat, což díky bohu neučinil. A tak na konci té dlouhé cesty můžeme potkat Falstaffa, lyrickou komedii 80letého milovaného světově proslulého mistra, který byl Verdiho velkým triumfem. A Finis coronat opus, konec završuje dílo. A Verdi, jak predikoval libretista Falstaffa Arrigo Boito, skončil huronským smíchem. Toto je finále, závěrečná scéna třetího dějství opery Falstaff. Tutto nel mondo è burla, všechno je komedie, zpívají ve formě fugy Renato Bruzon, Leonucci, Barbara Hendricks, Los Angeles Philharmonic Orchestra hraje a diriguje Carlo Maria Giulini.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tématem dnešního Dakápa je fuga v opeře. To je samozřejmě nadsázka, protože kdo kdy slyšel pořádnou fugu v opeře, to není možné. Opera je dramatický útvar, kde jde o něco úplně jiného, než o míšení kontrapunktických hlasů.
1: Já bych vás přerušil, Lukáši. Je pravda, že běžná fuga v opeře není tak často ke slyšení.
0: Ano, to si myslím.
1: Jistě. Protože tam ty pěvecké hlasy jsou limitovány textem, jsou limitovány dramaturgickou stavbou té opery. To všechno je pravda. Ale přesto kontrapunktická práce v opeře, ta je velice častá. Přece když vezměte jakýkoliv ansámbl, od duetu až po ty velké, kde se sejdou solisté a sbor, to jsou přece velké kontrapunktické scény. A dokonce se tam právě stane to, že v těchto momentech najdeme i tu kýženou fugu. Uslyšíme tam třeba důsledný nebo naznačený kánon, různá fugáta a někdy i zřetelnou expozici fugy, ale tu brzy, ta více textovost jednotlivých postav, tedy jednotlivých hlasů, rozpráší do zcela jiné roviny. Takže my vás dnes, milí posluchači, stejně pozveme do divadla a na představení takové opery, v níž fuga bude významným stavebným prvkem. A začneme po pořádku předehrou. Té, kterou teď uslyšíme, je přesně 108 let. A je to uvertýra k poslední z 21 oper Wolfganga Amadea Mozarta k opeře Kouzelná flétna.
0: Začíná třemi tajemnými akordy, které jsou předzvěstí onoho známého trojího zatroubení Sarastrových neviditelných heroldů. Z tajemného až mystického adágia se vyloupne rychlá, šumivá, čtyřhlasá fuga. A je to fuga se stálou protivětou. Fuga je uprostřed provedení přerušena právě onou trojicí akordů, které už známe. A po nich bezprostředně pokračuje ve spěchajících drobných hodnotách fuga až ke svému vrcholu.

0: pojďme teď dále, k jiné příhodě. Byl jednou jeden Švec, který se však daleko více proslavil jako básník. Byl také členem onoho cechovního zařízení, které bylo založeno kdesi ve Frauenlobe počátkem 14. století a které nahradilo rytířské minnesängry. Byl-li někdo básník, skladatel a pěvec v jedné osobě a navíc byl řádně vyučen v nějakém řemesle poctivém, mohl být po velmi přísném přijímacím řízení přijat za člena tohoto cechu, který sám sebe nazval hrdě Meistersinger, neboli mistři pěvci. K jejich poctě a hlavně k poctě ševce básníka Hanse Saxe napsal Richard Wagner operu o jednom nadutém a jednom moudrém mistrovi, o dvou zamilovaných a ještě o pěvecké soutěži v městě Norimberku, která se konala léta páně, řekněme, 1559.
1: A v tomto městě jednoho letního večera dojde k výměně názorů mezi mistrem moudrým, Saxem, a mistrem, řekněme, poněkud nadutým, což je městský písař Sixtus Beckmesser. K ním se pak přidávají pozvolna probouzení, stále méně pokojní měšťané, až je z toho fuga, jejíž vrcholící vřavu sklidní až místní strážce pořádku, tehdy zvaný ponocný.

0: Alban Berg patří ke generaci tvůrců pevně spjatých se silně agresivní vlnou expresionismu, která na počátku tohoto století nesmazatelně poznamenala evropskou kulturu. Berg byl spolu s Antonem von Webernem žákem a snad ještě více přítelem Arnolda Schönberga, který byl jedním ze zakladatelů proslavené umělecké skupiny Modrý jezdec v Mnichově, reprezentovaný tehdy osobnostmi jako Hans Arp, Vasilij Kandinský a později i Paul Klee. Myslím, že je dost důležité si toto připomenout, protože ti všichni, zejména Klee a Kandinský, předznamenali vývoj nejen výtvarného umění příštích let, ale ovlivnili estetické názory svých současníků, mladší tvůrčí generace i celé kulturní veřejnosti v širokém okruhu.
1: A v té době velkého kvasu a třesku se v německé literatuře objeví jméno až dosud téměř neznámé, zapomenuté. Jméno Georg Büchner, lékař, básník a rebel, který zemřel roku 1837 ve věku 24 let. Jeho literární odkaz je velmi skromný. Dvě hry a jedno dramatické torzo, které je provedeno až 75 let po svém napsání a které zaujme Albana Berga natolik, že uprostřed první světové války a možná právě těmi hrůzami inspirován, začíná pracovat na jeho zhudebnění. Trvalo pak ještě dost dlouho, než jeho operu Vojcek uvedl v Berlíně slavný německý dirigent Erich Kleiber a o rok později v Pražském národním divadle Otakar Ostrčil. To bylo tuším roku 1926. Berg rozvrhl Vojcka do tří jednání, každé toto jednání pak do pěti obrazů a každý obraz je komponován na podkladě, na půdorysu určitého konstantního formálního principu. Tak například druhé jednání má tyto části. Sonátová věta, fantazie a fuga, largo, scherzo a rondo, tedy jakýsi malý symfonický cyklus.
0: Poslechněme si tedy druhý obraz druhého jednání, kdy perverzní doktor sugeruje zbabělému hejtmanovi, co si o náhlé smrti a zesměšňuje ho i jinak. Hejtman strachy doslova kňučí. Vojcek, který náhodně jde kolem, vyslechne jejich rozhovor, který je plný narážek na jeho ženu Marii a na tambor majora. Je z toho zděšen tak, že zbledne. Doktor předstírá jakousi lékařskou pomoc, tambor major mele své ohavné narážky dál, Vojcek zděšeně utíká pryč. Alban Berg sám označuje tuto scénu jako trojitou fugu. Chtěl bych skromně poukázat, že hlavní těžiště polyfonní práce je, podobně jako už u Richarda Wagnera, v hlasech orchestrálních.
1: První téma přednese anglický roh, v zápětí na to pak druhé téma je v pizzikátech violončel a v tubě, ale současně ho uslyšíme i v pěveckém partu doktora. Třetí téma se poněkud opozdí a uslyšíme ho v sólovém trombónu.
2: Die langen Bärte, was folgt?

0: Obraťme teď pozornost jinam, k úsměvnějšímu námětu a pojďme zase jednou do českých luhů a hájů. Tím prosím nemíním Smetanovu symfonickou báseň, kde bychom také cosi jako fugu našli, ale mám na mysli jednu českou operu, náhodou také Smetanovu.
1: Doklady o Smetanově polyfonní invenci a kontrapunktické umění najdeme v jeho díle mnohokrát. Když bychom namátkou vzali jen jeho klavírní skladby opus 1, vedle nich třeba třetí větu smyčcového kvartetu D-mol, předehru k Pradané nevěstě, nehledějiš ke vzpomenutým luhům a hájům. Uvědomíme-li si, jak dalece uvolnili romantikové a zejména ti z doby povágnerovské klasickou harmonii, jak si přizpůsobili již klasikové a později, hlavně zásluhou Antonína Reichy, romantikové pravidla pro stavbu fugy, tak poznáme, že Smetana ani nemohl koncipovat předehru jinak,

Smetanova předehra nás přivedla do světa opery úsměvné. Zůstaňme zde i v posledním zastavení naší dnešní besedy o fuze. Giuseppe Verdi užívá fugy velmi sporadicky. Dvakrát v Requiem, ve třetí větě svého jediného smyčcového kvartetu a na závěr své poslední opery Falstaff. Když už se všechno vysvětlí a všichni se shodnou, že nejlépe se směje ten, kdo se směje poslední, rozloučí se maestro Verdi s publikem a s vámi, milí posluchači, dokonce v češtině, touto fugou. Se Kašparem rodí, se Kašparem rodí.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. V následujících hodinách budeme poslouchat dvě nové nahrávky České filharmonie, mimo jiné 7. symfonii Gustava Mahlera, která měla kdysi premiéru v Praze, a také nahrávky houslistky Janine Jansen, jedné z nejpozoruhodnějších houslistek současnosti, která je rezidenční umělkyní sezóny České filharmonie 2026-2027. Začneme novou nahrávkou Čajkovského serenády, která je součástí kompletu Čajkovského symfonií, které natočil s Českou filharmonií Semjon Byčkov. Petr Ilič Čajkovský, serenáda pro smyčce C-dur. Česká filharmonie, Semjon Byčkov.

Dozněla Srdáda pro smyčce C-dur Petra Iljiče Čajkovského. Českou filharmonii řídil Semjon Byčkov. A u Čajkovského zůstaneme a poslechneme si jednu z jeho nejradostnějších skladeb. Koncert pro housle D-dur, který hraje Janine Jansen jako solistka a doprovází Mahlerův komorní orchestr pod taktovkou Daniela Hardinga. Janine Jansen je v sezóně 2026-2027 rezidenční umělkyní České filharmonie.

Dozněl koncert pro housle D-dur Petra Iljiče Čajkovského, hrála Janine Jansen a Mahlerův komorní orchestr pod taktovkou Daniela Hardinga. A teď uslyšíme houslistku Janine Jansen jako členku komorního ansámblu. Ten je sestaven z 5 vynikajících hudebníků, kromě houslistky Janine Jansen je to ještě houslista Boris Brovsin, violista Amihaj Groc, violončelista Torleif Téden a violončelista Jens Peter Mainz. Právě toto kvinteto zahrálo kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violončela C-dur France Schuberta, jedno z jeho pozoruhodných velkých komorních děl z posledního roku života. Schubertův tzv. Violončelový kvintet má 4 části, Allegro Manon Troppo, Adagio, Scherzo a Allegretto. Hraje Janine Jansen a její hudební přátelé.

Dozněl kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violončela C-dur France Schuberta. Hrála houslistka Janine Jansen, houslista Boris Brovsin, violista Amihai Gross, violončelista Torleif Teden a violončelista Jens Peter Mainz. Právě tuto sestavu vynikajících hudebníků dala dohromady fenomenální solistka Janine Jansen, aby nahrála toto pozoruhodné komorní dílo. A Janine Jansen teď uslyšíme znovu jako solistku, tentokrát v houslovém koncertu D-dur Johannesa Brahmse. Doprovází orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána a uslyšíme provedení jednoho z nejtěžších houslových koncertů. Johannes Brahms, koncert D-dur.

Dozněl koncert pro housle a orchestr D-dur Johannesa Brahmse, hrála Janine Jansen a orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána. Janine Jansen je v sezóně 2026-2027 rezidenční umělkyní České filharmonie, se kterou vystupuje opakovaně. A teď se vrátíme k České filharmonii a poslechneme si část z pozoruhodného kompletu symfonii Gustava Mahlera, kterou natočil šéf-dirigent Semyon Byčkov. Poslechneme si symfonii, která nejvíc souvisí s Prahou, protože měla v Praze premiéru přímo pod skladatelovou taktovkou na pražském výstavišti. Je to symfonie číslo 7, přezdívaná někdy Píseň noci, protože její druhá a čtvrtá věta se jmenuje Noční hudba. Symfonie má velmi netypickou stavbu, protože je pětivětá, uprostřed má skerco, pak jsou zde dvě zmíněné noční hudby a dvě monumentální věty krajní, první a pátá. Tak tedy Gustav Mahler, symfonie číslo 7 e-moll, Česká filharmonie a Semyon Byčkov.

Dozněla symfonie číslo 7 e-mol Gustava Mahlera, hrála Česká filharmonie, řídil Semjon Byčkov. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.

Dobrý den, vážení posluchači. Ke sledování dnešní opery na stanici Český rozhlas D-dur vás zve Jana Vašatová. Bude to poslední opera Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell. Předlohou k ní bylo stejnojmenné drama Friedricha Schillera. Na tvorbě francouzského libreta, které s předlohou zachází poněkud volně, se podíleli Étienne Desjus, Hippolyte Bis, Armand Marat a Adolphe Crémier. Wilhelm Tell je kolosální opera o čtyřech dějstvích. Její děj se odehrává ve Švýcarsku na začátku 14. století v době boje Švýcarů za samostatnost. Premiéra této jediné Rossiniho tzv. Velké opery se konala ve francouzštině 3. srpna roku 1829 v operále Pelletier, předchůdkyni pozdější opery Garnier. Následovala italská verze, kterou uslyšíme. Místem jejího prvního provedení byla Lucca, Teatro del Giglio, 17. září 1831. Operu do italštiny převedl Callisto Bassi. V prvním dějství na tradiční májové slavnosti horalů, pastýřů a rybářů na břehu Lucernského jezera naznačuje Wilhelm Tell lidem, že se chystá boj proti habsburskému vojsku pod velením místodržícího Gesslera. A jako jediný se také už odváží vzepřít a převeze v poslední chvíli přes jezero vrchnosti stíhaného Leutholda. Žoldnéři, kteří ho nenajdou, zatýkají a odvlékají mluvčího místního lidu starého Melchtála. Účinkují Ambroziánský operní sbor a Národní filharmonický orchestr, dirigent Ricardo Chai, osoby a obsazení Wilhelm Tell, bariton Cheryl Miles, Arnoldo, tenor Luciano Pavarotti, Matilde, soprán Mirella Freni, Gualtiero ve francouzské verzi Walter, basbariton Nikolaj Giaurov, Melchtal, basbariton John Tomlinson, Jemmy, mezzosoprán Della Jones, Edvige, Hedvika, mezzosoprán Elizabeth Connell, rybář, tenor Cesar Antonio Suarez, Leutoldo, bariton Richard van Allen, Gessler, bas, Ferruccio Mazzoli, Rodolfo, tenor Piero de Palma, lovec, bariton John Noble.

Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháme operu Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell. Ve druhém dějství se Arnold v lesích setkává s Gesslerovou dcerou Matildou a navzájem si vyznávají lásku. Je rozhodnut zradit a opustit kvůli habsburské princezně svou vlast. Do toho vstupuje Tell a oznamuje Arnoldovi, že jeho zatčený otec byl popraven. To Arnolda vrací ke zbouřencům zpět a stejně jako ostatní přísahá při schůzce zástupců tří kantonů, Uri, Schwitz a Unterwalden, nahoře Ritli, věrnost v boji za svobodu své země.